Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barumku a slaví největší úspěch kariéry.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš, Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tuchá.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

Radio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A závod Czech Tour vyvrcholil v Kroměříži.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového koordinátora programu Stravenka. Ten pomáhá lidem bezdomova a sociálně slabým, kteří za hodinu úklidu veřejného prostranství dostávají oběd a drobnou odměnu. Zájem o program v poslední době výrazně vzrostl. Zatímco dříve se zapojilo kolem 10 lidí měsíčně, nyní jich chodí přibližně 20 denně. Nový koordinátor bude na program dohlížet a každý pracovní den se s účastníky vydá do ulic. Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na kroměřížské radnici.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Czech Tour má svého vítěze. 18. ročník prestižního cyklistického závodu ovládl 20-letý Američan Andrew August. Závěrečnou etapu z Kroměříže na Pustevny vyhrál Ital Alessandro Fancelu. August dojel druhý a celkové vítězství si pohlídal. Nejlepší z českých jezdců byl Václav Ježek, který obsadil celkové 7. místo. Závěrečná etapa měřila více než 160 km a odstartovala z Velkého náměstí v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzavíkatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy, jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Baromku a slaví největší úspěch kariéry.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusu městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce Edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš. Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice bude mít od 17. srpna omezený příjezd. Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. A Adam Březík vyhrál Barumku a slaví největší úspěch kariéry.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice upozorňuje na dopravní omezení v okolí svého areálu. Od 17. srpna bude kvůli opravě vodovodu uzavřena křižovatka ulic Havlíčkova a Albertova. Řidiči se k nemocnici dostanou objízdnou trasou přes Velehradskou ulici ke kruhovému objezdu u Hřbitova a následně po Albertově. Vjezd z Havlíčkovy ulice zůstane umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům městské hromadné dopravy. Vjezd nemocnice zůstane bez omezení, v jeho okolí ale budou také probíhat práce, takže nemocnice žádá řidiče o zvýšenou opatrnost. Oprava vodovodu v délce 405 metrů je naplánována do 13. listopadu. Při příznivém počasí by ale mohla skončit už v říjnu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská střední škola získá modernější vybavení. Zlínský kraj podpoří modernizaci strojního vybavení střední školy Centra odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Investice za téměř 12 milionů korun přinese škole 10 nových obráběcích strojů, včetně CNC technologií. Studenti tak budou pracovat s vybavením odpovídajícím současné průmyslové výrobě. Většinu nákladů pokryje Zlínský kraj. Škola přispěje 1 milionem korun. Modernizace má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: Benefiční edukolanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém lanáčku uskuteční benefiční akce edukolanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek, hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro děti s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Adam Březík vyhrál 55. ročník Barumček Rally Zlín. 30-letý domácí jezdec si tak připsal vůbec první vítězství v tomto prestižním závodě. Druhý skončil Finn Teemu Suninen, třetí byl Ital Andrea Mabellini. Březík zároveň výrazně zamíchal bojem o titul. Po Barumce vede český šampionát Filip Mareš, Adam Březík je druhý.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru, pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, mezvaný, kdo je fanoušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Radio Kroměříž super muzika, pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostová, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve čtvrtém kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně...
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 tisíc výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 tisíc kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, dvě kola trochu pohybu? Je to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle. Alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den, přejeme super muzika, letí k vám.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: jsme s vámi na Radiu Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotecké ulici Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatékat, takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radio Kroměříž. Krásný den přejeme.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Radio Zlínského kraje.

0: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
1: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
2: Cukr a bič, děkuji.
1: Tak to je v klidu.
3: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Radio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: To se nám to hvízdá. Ranízda na rádiu.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří ji 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

mundo så det kan må. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou tři nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se dvěma uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
5: I na Hradišťsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterý 18. srpna. Dnes bude převážně oblačno. Ráno se může místy obloha krátce protrhat. Přes den se objeví přehánky, které budou postupně ustávat. Odpoledne a večer ale začne od severozápadu znovu přibývat déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Ať vám dnešek vyjde co nejlépe a užijte si příjemné dopoledne, třeba ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostova, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve čtvrtém kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A teď aktuálně k dopravě. Ve Zlíně v ulici Dlouhá probíhá vyšetřování nehody 2 osobních automobilů. Na místě zasahuje policie. Řidiči by proto měli při průjezdu místem dbát zvýšené opatrnosti. Přejeme vám klidnou cestu ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrou.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.
3: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a pošku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dnes bude převážně oblačno. Během odpoledne se mohou objevit na severozápadu znovu přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Ať už vás dnes čeká cokoliv, přejeme vám pohodové úterý. Zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín mezi Hulínem a Otrokovicemi probíhá údržba stromů. V pravém jízdním pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Řidiči proto v tomto úseku zpomalte a věnujte zvýšenou pozornost provozu. Krásný poslech Rádia Kroměříž a zůstaňte s námi.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Radio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Uherské Hradiště, staré město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostová, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve čtvrtém kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, bezvaný, kdo je fanoušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Radio Kroměříž super muzika, pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
3: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotecké ulici Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatékat, takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Radiu Kroměříž.

Doudonky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Radio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 000 výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 000 kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, dvě kola trochu pohybu, je to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: pohodový den přejeme. Super muzika letí k vám.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mira.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostová, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme, s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii Velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrůdy už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž.

0: váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostova, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Radio Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotecké ulici v Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatéknout. Takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radio Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru, pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, mezvaný, kdo je fanoušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Radio Kroměříž super muzika, pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Maják Tryggvadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 m² a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostová, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uherskohradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád tam. Kolik času

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostova, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Ahoj, tady Rudý Kosák, kapely Září.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, mezvaný, kdo je fanoušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Radio Kroměříž super muzika, pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM.

0: But you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

i non diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostová, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Vím, co se děje a přemýšlím nad svým obličejem. A jak se tvářím, když odkrvíš mi mozek,

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastnil

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. Maják Tryggadar se nachází na Islandu. Stojí na 40 metrů vysoké skále. Postaven byl v roce 1939. Žil tady strážce majáku. V roce 1939 byla celá stavba prováděna ručně. Tři horolezci dokázali postavit celý maják jen pomocí ručního nářadí. Nejdříve museli dopravit všechno nářadí a stavební materiál nahoru. Přitom bylo nutné vyšplhat na téměř kluskou skálu. Při prvním výstupu to měli nejtěžší. Nedosáhli na okraj útesu. Tak se jeden horolezec postavil na ramena druhého a vytáhl třetího. Postavili si systém kladek a nahoru vytáhali veškerý stavební materiál a také nářadí. Horolezci stavili maják jeden měsíc a celou dobu žili nahoře ve stanu. Podmínky byly nesmírně nebezpečné, ale dílo se podařilo.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Gee!

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostova, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.